0: Ďakujem, že si bol s nami u ovo izdáňu Tamborádia.
1: A završite mo s novým jačkom, odnosno s starým jačkom, samo s novými interpreti Andrea Čordaš, Kodmori Šulc, a jačidu Mija Dimšić i Mario Vestić. Lipa hvala na slušanju, do druge.